Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Hit Radio City.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí tři typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a pětileté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1 000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Ministerstvo zdravotnictví dnes otevírá své brány na Palackého náměstí. Až do 15. hodiny máme jedinečnou možnost poznat fungování úřadu zblízka a projít si běžně nepřístupná místa. Zároveň získat také inspiraci v oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí budou také komentované prohlídky. Z Prahy, Lucie Deňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
4: Dnes čekáme většinou zataženo ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
6: Víkend
2: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké dobré ráno, s námi je tu taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03, dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity. No a hlavně tady budu já a Filip, že jo? Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio City.

0: hezké ráno. 16. květen, pár minutek po 7. sobota. S vámi Leona a Filip. Tak pojďme společně pogratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No, bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No, já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakeri, tak jsme teď šestí favorité až.
0: To znamená, to by jsme všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No? Naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit. A já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No, pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No, málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás. Pro náš nároďák. Verona, hej boj, dobré ráno.

0: These beautiful things that I... Bench and Boone, Beautiful Things, dozněli z Eteru Hit Rádia, 3 minutky po čtvrt na 8, hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den, 16. květen, přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
1: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
0: Ano.
1: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ.
0: Takový je
1: tady zvyk, takže ono je to prašť jako uhoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst. Že
0: prostě
1: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
0: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, ano. A to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budeme?
1: Ano, to my máme
0: takže
1: takhle.
0: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jean-Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět.
1: Ranní update.
2: Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačil říct buongiorno. Novozélanďan vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
2: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadla na zem a pokladnu i s lupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
2: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle. Teď už Lady Gaga a

0: Harris, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi, takhle z rána 7 hodin 39 minut, aktuální čas. A my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká, a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song? Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete, a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s vámi, že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo, ale co bychom pro vás s Fildou neudělali. Kelly Clarkson za chviličku, nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere, tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J. Jacoby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Strážníci na Flóře. Druhý ročník akce, kterou připravila městská policie Praha. Program bude probíhat v OCčku Flóra a jeho přilehlém okolí. Začíná se v 10 dopoledne. Nabídne ukázky výcviku služebních psů a koní, sebeobrany strážníků, prohlédneme se také jejich vozový park. Akce potrvá do 6 večer. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Pokud plánujete vyrazit někam na procházku, nechte to spíše na odpoledne, kdy se bude vyjasňovat, teď ještě ráno přeháňky, déšť, odpolední maxima na 16 stupních Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří jev El Niño, o tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
0: Hit Radio City.
4: 1, 2, 3.

0: zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídaní do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño, buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálené je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propéct do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny.
1: Následující dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro.
0: Ještě. Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore. Možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojení i po té online stránce. Za chviličku Kid Laroi, Every Living nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence, ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tudy tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
0: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
2: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
0: Naprosto chápu.
2: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
0: To je skvělý.
2: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála o 7 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
0: Kolik tam bylo celkem?
2: No přes 10 milionů korun, prejště šikácha od toho, že to je docela nefér, viď, ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
0: ale
2: jeden instalatér.
0: Ale aspoň něco.
2: Je to tak.
0: Teď už Vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne, ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání, to jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.
0: Aspoň naši posluchači slyší, že to všechno jede živě, tak tady do mě nerej a nekopej, nebo ti vypnu ten mikrofon a už si dneska nezamluvíš.
1: No prosím, a já můžu jít domů teda, 8.41.
0: Nám by tady bylo smutno bez
1: tak
0: tebe.
1: Jo.
0: Každopádně, kamarádi, pozor na procházkách, hlavně v Ostravě, protože my milujeme takové ty příběhy, které napsal sám život, tak tam se odehrála scéna jak z béčkového hororu, kde místo žraloka, teď pozor, útočí obézní hlodavec. Byl tam bobr. Ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
1: Bobr prohnal holku se psem, jo?
0: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a no, chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
1: jako já byl
0: spát
1: v sauně minule, no. I tam se dají vidět.

Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: On air.
3: Online.
2: E in applicazione Radio CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Íránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na kurty. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Bučaová a Nicole Melicharová-Martinezová prohráli 2-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4 hry. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Autobusový den pražské integrované dopravy probíhá od 10. hodiny. Nabízí zde historickými autobusy na speciálních trasách, ale také infostánky nejen s dopravními suvenýry. Připraven je program pro děti se soutěžemi. Bezplatné jsou jízdy historickými autobusy a tramvajovou linkou 41. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 9:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
2: Hit Radio City.

0: Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co mě tak koukáš zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže, za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnou ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Tak si toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mm-hmm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Jo, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo
0: ano.
1: smutno.
0: Mm-hmm. No a jejich plán obrany při případné invazie, okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící.
1: Mm-hmm. To jsou zajímavé věci teda.
0: Pojď.
1: To jsem nevěděl o Švýcarsku. Viděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po 10. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Běž to spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po 10. večer. Hezké dopolko.

Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hitrádiu. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má měl, nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Halo, halo, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Laduš Komutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: no, tak
1: bomba.
0: Tak skvělý. A kdo má narozeniny, prozrať?
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady píšu.
1: Ale je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem 2.5. A na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme, jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantika, Chris Isaak, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme, tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí. Oblíbená kapela mého kolegy Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bychom nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě, ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladunko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt?
1: Pátek.
0: A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já myslím,
1: nemáme to daleko, Prahu, nemáme daleko.
0: Že si díky Allegri, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte 2 lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši
0: výběru. Takže,
1: fakt, jo. No, jasně. To miluju Radka Brzo, ježiši, no.
0: No tak to bude skvělý. No to je krásný. To my máme taky, když ty máš husinu. My máme radost, že vy máte radost.
1: No. To je nádherné. A podle svýho výběru, jo?
0: Ano.
1: Tyjo, to je bomba.
0: Můžeš si dát komedii, muzikál nebo klasiku, protože divadlo Radka Brzobohatého si vydobilo své postavení mezi velkým množstvím neustále vznikajících konkurenčních divadelních souborů. Takže já si myslím, no, že určitě si to užijete. Vydrž nám na telefonu. A za chvilku určitě si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak, nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A Backstreet Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

Gone, David Guetta, tedy Swim Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars anebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Tisíce turistů dnes vyrážejí na legendární pochod Praha-Prčice. Pro 59. ročník je připraveno 21 tras, od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Ministerstvo zdravotnictví dnes otevírá své brány na Palackého náměstí. Až do 15. hodiny máme jedinečnou možnost poznat fungování úřadu zblízka a projít si běžně nepřístupná místa, zároveň získat také inspiraci v oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí budou také komentované prohlídky. Z Prahy, Lucie Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Dopoledne ještě dnes čekáme místy déšť nebo přehánky, odpoledne se ale začne vyjasňovat a i teploty poměrně příjemné až na 17 stupních Celsia.
3: Takže bude sluníčko?
1: No moc nebude, ale bude příjemně.
3: Ale z éteru Hit Radio slunce svítí.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
3: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A neb můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
0: Hit Radio City.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: hity na psání k vaření. Juanes La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme co dům dá. Vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu. Píseň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být z toho hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionů a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem, jak se tady říká. Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benazi Bros. A aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800 937 937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme sekačku.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Waterfall, 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma, to by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu Šárku Dostálovou. Pokud ji máte někde ve svém okolí, rychleji dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak, a přála si zahrát One Direction, One Way, on another, ta-da-da-da-da, tamara-ki-čeki-čeki-čeki-čeki. Takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

0: Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo? Máme Šárku na telefonu nebo ne? Halo, halo.
1: Ano, jsem tady, zdravím.
0: Ahoj Šáry, tak jaký je to pocit slyšet takhle svůj vzkaz a vyhrát sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to úžasný pocit a na tuhle písničku jsem nikdy tak netancovala, jak teďka během toho, co hrála.
0: A co jsi dělala u toho, nebo vyčkávala si opravdu od rána, jestli ta píseň zazní nebo ne, nebo tvůj skác?
1: Ano, ano, čekala jsem, dokonce manžel právě s dcerami jel teďka plavat a říkal, jdeš s náma? A říkám, zbláznil se, já budu sedět u rádia celou dobu a vytratilo se to.
0: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
1: Přesně tak.
0: Tak
1: a
0: aby
1: myslím,
0: si...
1: celý víkend a celý týden bude super.
0: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
1: Přesně tak, přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo, to skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická a co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu, jsou až do 400 metrů čtverečních, takže to poseká
0: zahrada.
2: V obrovskou haciendu s pozemkem.
0: Máte zahradu?
1: No, máme zahradu právě velkou, myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no, takže ideálně.
0: No tak to je paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
1: No obrovskou, obrovskou, děkuju moc.
0: Co by si vzkázala posluchačům Hit Rádia?
1: Ať mají krásný den, i když je propršený a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
0: Že jo, já to jo, říkám ano. Furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou pro všechny.
0: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
0: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio City.

Hity na přání k vaření hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Seven, Is It Love, za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál také Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala po 11. podcast na jedné vlně.

0: turn to dust all that I adore.
1: Aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Chystáte se autem na letní dovolenou na jih, pak pozor na navigaci, její rady vás totiž mohou vyjít dost draho. V Rakousku a Německu od začátku května znovu platí přísné pokuty za sjíždění z dálnic s cílem obět kolony. Sousední státy tak chrání lidi v malých obcích před náporem tranzitní dopravy. Zákazy mají sice své výjimky, ale pokud do vesnice podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Strážníci na Flóře. Druhý ročník akce, kterou připravila městská policie Praha. Program bude probíhat v odsečku Flóra a jeho přilehlém okolí. Začíná se v 10 dopoledne. Nabídne ukázky výcviku služebních psů a koní, sebeobrany strážníků, prohlédneme si také jejich vozový park. Akce potrvá do 6 večer. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Bude tažen s přehánkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: 11:03, Bára Divišová, její podcast na jedné vlně, která si tentokrát k rozhovoru v podcastu na jedné vlně pozvala Davida Netuku. Takže buďte s námi, poslechněte si, je to velmi zajímavé a nezapomeňte, že potom celý hodinový podcast najdete na YouTube na jedné vlně s Bárou Divišovou. K tomu skvělá muzika a Abracadabra Lady Gaga právě teď.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat naštěstí. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stupu pacientů. A to, co nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat to, ano, to fungování.
0: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie, jako vlastně kapacita ve svém oboru?
1: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali teďka my cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není tahle situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožiju. Hit Radio City. J-Lo.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč. Nechci se jim vůbec dotknout, ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už je nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale je to dělník medicíny. Lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, 15, ani nevím, kolik mě končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musím je zanalyzovat, musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta 7-hodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na noc vypínám zvonění, mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spal a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve 2 hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že to je každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně. Hit Radio City.

0: tátiny. My máme přání jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle to je babeta ze 70. let, tady z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: Na roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležité je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo.
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějaké možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já se omlouvám, než mluvit. Já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Uh-huh. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak v jiném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná. Jako. Já jsem mu říká vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byly jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak si nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepší si náladu. Hit Radio City.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
1: Dobrý den.
0: Paťko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
1: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Když je nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplnýho dna a pak jdu na úplný vrchol. Protože prostě já, mě prostě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba jo, 10 let.
2: Společně bojujeme a třeba to mě i Laťka v nějakém rozhodu vyčetla, že jsi mi donutil jít do práce.
1: Naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně a oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Prý okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, a já, nechce se mi, ale říkám to.
2: Musím poslechnout.
1: No.
0: Ne. To už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
1: A já poslouchám vždycky, Davide.
2: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsme se bavili o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laťka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
1: To je super. Mně spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Děláš si ze mě legraci? Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
2: Tam s Laťkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře, a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co ho mají.
1: To je pravda.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem podcastu Na jedné vlně, pane Netuko, paní Něrgešová.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání. Hit Radio City.

Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z éteru Hitrádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujaira. Tím se výrazně rozšíří možnost, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na fotbal. Aston Villa vyhrála v 37. kole Premier League nad Liverpoolem 4-2. Atraktivní byl především druhý poločas. V něm nejprve Reds smazali náskok soupeře z úvodní půle, poté však Ollie Watkins dvěma přesnými zásahy zlomil duel na stranu Villens. Domácí tak zvládli přímý souboj o definitivní pojistku účasti v Lize mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Autobusový den Pražské integrované dopravy probíhá od 10. hodiny. Nabízí zde historickými autobusy na speciálních trasách, ale také infostánky nejen s dopravními suvenýry. Připraven je program pro děti se soutěžemi. Bezplatné jsou jízdy historickými autobusy a tramvajovou linkou 41. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Jo, jo, to jsem já, krásné odpoledne, dvě minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama. Já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný, než moji dlouholetí kamarádi. Kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
7: Krásné poledne všem.
8: Ahoj všem do éteru, ahoj.
6: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
2: Hit Radio City.

0: Odpoledne z Eteru Hitrádia, Hey Brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: a vás všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou, ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, máme tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů, hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco, co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky si tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
0: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
1: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká LEDka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba
0: a
1: dva.
0: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
1: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký počet, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vlastně vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhý, si říkáš tak, dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
0: Ježíš, tak funguje. To je, já si na vás dneska můžu i sáhnout.
2: Můžeš, sáhni.
0: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Ježíš, to je skvělý.
1: Já zavřu takový dveře.
0: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
2: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma, a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hitrádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost, ale ona to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, po případě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými páničky několika čtyřnohých. Ale
0: jenom takhle, čtyřnohých, jo?
2: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
0: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
2: Hezky, to ano, to jsem hledal tyhle slova.
0: Že jo, by bylo toho mě tady máte.
2: Děkujem.
0: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
1: Náš nový single, který můžete slyšet na Hitrádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
0: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

0: Luci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Peťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám i od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018?
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom vás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, Slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. Oh, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme. Máme dokonce to. Se věnujeme i každý svýmu Instagramu. Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok. Já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takovýto follow.
1: Normálně, Petr Savi oficiál a Honza má podle mě Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý. Jantecka Kopecny.
1: Jantecka Kopecny, ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storička moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxácký.
1: Botoxácký jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival. Festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox opadlo. Music, Botox Music.
0: Tak prosím vás, ještě Lea, potržítko Giongios, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvý právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky po světla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českého repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ta nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaký naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vyděláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci v ní jak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu. A myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá, a myslím si, že to je škoda, protože v tom tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej, a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela s hostem Hitrádia Honza Kopečný, Peťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednu takovou divokou dámu, Shakira.

0: Co? Kluci, dejte teď refrén vy. Teď to bude, jo? A teď. This is Africa. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom zu,
1: zu, zu,
0: tak tři, dva, jedna, teď.
1: Zu, zu, musíš se chytit
2: sama. Já mám větu, jenom říkám.
0: A teď.
2: Teď.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette, a já jsem si pro vás nechystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
1: A sakra.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odujudu, legendární rock set s vámi Lea, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápkou. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne. My se jenom na tohle podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru. Honza dostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš?
0: Yeah.
2: No, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak, ježišmarja. Hele, radši zpívejte, jo.

0: pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich otěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje uplý pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 6 minutek po půl jedné, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kopečným, Péťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš novej hit, který jsme si premiérově i pustili z éteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš nový single My dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my s toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nerozená písnička, si myslím, že jsou Holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek Holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková rozestará písnička, to mě
0: reprezentovat. Dobře, kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo, v
0: dobře
1: pohodě.
0: Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, některý nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A to, vždycky to nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale dneska to přišel včas.
2: No, protože jsem ho vyzvedl doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy. Prostě většinou se o ně starám já. Mm-hmm. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak. Ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterými se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Prostě
1: my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit, vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Jsem z Českých Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále,
1: výborně. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, laďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau.

0: La saison.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
5: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
4: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Navzdory příměří Izrael opět útočí v Libanonu. Tel Aviv dnes nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu a navzdory příměří prodlouženému jen o den dříve provedl v oblasti nové útoky. Izrael a Libanon se v pátek ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří o dalších 45 dní.
3: Hokejový servis Hit Radio.
4: Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Nároďák dneska večer čeká druhé utkání na šampionátu proti Slovinsku.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 15 stupňů. Odpoledne by nám mohlo místy trochu zapršet. Zítra kolem 17 stupňů, dopoledne snad i trochu toho slunce a odpoledne už zase oblačno.
3: Hit Radio City.
7: Tolik nejnovější zprávy, sobota a víkend v plném proudu, no a s vámi už Tomáš Kočárník.

Cyril s hitem Stumbling In na Hit Radio City. Máme konečně víkend, no a pokud vy jste ty šťastní a máte volno, tak tady jsou tipy na víkendový akce v Praze. Na úvod je tady skvělá příležitost pro chlapy a kluky a nucené peklo pro všechny ženy. Autobusový den na Letné. Až do večera je tu speciální výstava historických autobusů, no a dokonce i toho ze Sněženek a Machrů, ve kterém Michalu Suchánkovi alias Tuším Kolmanovi bylo blbě. Jako každý víkend je i tento v Praze akce, kde, řekněme, teče alkohol proudem. Dneska až do večera se koná tak takzvaný Růžový máj, festival na náplavce Rašínova nábřeží. Je tu asi 25 různých vinařů z Moravy, takže to třeba pro nás Pražáky nebudou takové ty klasické cucačky, které nám normálně prodávají, že ano? No a pokud byste se rádi dožili důchodu, tak jednak vám držím palce a druhak můžete vyrazit na Veletrh zdraví v Praze v ateliéru Pragovka. Akce se koná do 18.30 dneska, no a odborníci vám tady představí takové ty moderní metody, jak pečovat o své tělo, no a taky hlavně, jak zdravě žít. Jen tam prosím, případně nechoďte z toho vinného veletrhu. Jo, to by jako, na ty pořadatele by to asi možná působilo trošku divně. No, ale tady už takový stručný výběr víkendových akcí v Praze a teď pro vás třeba Ellie Goulding.

0: Damiano David, já jsem ho musel nechat úplně doznít, protože to je tak talentovaný borec s jeho hitem Next Summer tady u nás na Hit Radio City. Tenhle italský chlapec před několika lety dobil hudební svět s kapelou Maneskin, ale zpívá jako bůh i přesto, že tenhle člověk nikdy nechodil na hodiny zpěvu. No prostě je to nespravedlivý ten svět. Mimochodem v popularitě mu hodně pomohla i soutěž Eurovize, no a my tady odsud přejeme to samé našemu Danielu Žižkovi, který letos v Eurovizi postoupil až do velkého finále. Tady pro hezčí víkend už další hromada hitů, Rembrandt Rosalyn, ale jako první Black Eyed Peas.
1: Hit Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio, let's get it started in here.

Kdo by neznal znělku z legendárního seriálu, přátelé? Tohle byly Rembrandts na Hit Radio City. Je tu za námi další pracovní týden, takže gratulace všem, kdo to zvládli, respekt všem, kdo makají ještě o víkendu a musí to zvládat. No ale jako vždycky v tento čas tady máme přehled těch nejvíc bizarních událostí, které se staly za posledních pár dní. Tak jdem na to. Ze staroměstského Orloje zmizely 4 sochy. Čeká je restaurace. Jako takhle, osobně si myslím, že v tom nadpisu byl překlep, ale jestli ne, tak se sochy na Orloji mají fakt dobře. Druhá zpráva. Němec vysoudil odškodnění za ručníkovou válku u hotelového bazénu. A tady se osobně bojím toho, že jestli se tohle dozvědí Češi v Chorvatsku, tak se u nás ty soudy zblázní. No a na závěr třetí zpráva a řekněme, to bude trochu té romantiky. Rudé prase líbá muže. Socha v Klatovech budí kontroverze. A to je neuvěřitelný, jak se ta doba mění. Rudé prase líbá muže. Dneska to budí kontroverze, no a dřív, no dřív se tomu říkalo sjezd komunistické strany. Já se omlouvám, já musel. Teď už Kateřina Marie Tichá. Chci dělat

Tohle byl hit Legendary v podání kapely Welshly Arms. Na Hit Radio City v našem novém podcastu Poslouchej mě máme mimo jiné pro vás rozhovor s psycholožkou Kamilou Prokešovou, což řekněme si upřímně, psychologa potřebuje přibližně tak 10 milionů lidí v tomhle státě. No a co se týče probíraných témat, tak se hovořilo o škole, přijímačkách, sportu nebo sociálních sítích pro děti. Takže pokud vás zajímá celý rozhovor, určitě mrkněte na náš podcast Poslouchej mě, a to na Spotify nebo na YouTube. My už ale jdeme zase poslouchat další hity. A jako první dorazí Regen Bowman.

Sice je to pod mrakem, ale i tak doufám, že máte pěknou sobotu, no a celý víkend s vámi Hit Radio City, taky Tomáš a třeba teďka Pecka Golden. Máme přesně 13 hodin a 48 minut k tomu, takže druhá hodina už nám pomalu a jistě klepe na dveře za pár minut. Tady pro vás budou nejnovější zprávy a mrkneme třeba na českou reprezentaci, ale pozor, ne na tu v hokeji, protože hokej není jediný sport, ve kterém se nám jako České republice aktuálně daří. No to víte, jednou za čas to chce prostě do těch zpráv nacpat něco pozitivního. Jinak bychom se zbláznili. Do celé nás ale čeká ještě hromada hitů, bude třeba Weekend a Ariana Grande, ale ještě předtím Miles Smith. Tak hezkou sobotu z Hit Radio City.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Úspěch a postup české reprezentace zvýšil zájem o letenky do dějišť fotbalového mistrovství světa, tedy do Atlanty, Mexico City a Guadalajary. Roste také zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Před posledním kolem dnes pokračuje skupina o záchranu v první fotbalové lize. Poslední Ostrava může získat jistotu, že se s elitou rozloučí. Pokud Dukla vyhraje v Teplicích, spečetí tak osud Baníku. Ten dnes hostí Zlín. V 17 hodin začne i duel Slovácka s Mladou Boleslaví. Karviná rozehraje finále play-off o umístění. V prvním utkání proti Olomouci bude mít výhodu domácího prostředí.
2: Po zprávách jako vždy počasí tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 15 stupňů a mraky. Postupně by mělo i zapršet. Zítra dopoledne máme slíbeno polojasno, odpoledne a k večeru už zase oblačnost větší, no a maximální teploty na neděli do 17 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Tolik novinky z naší domoviny, s vámi už pořád Tomáš Kočárník a startuje naše další společná hoďka.

0: Úplná novinka v našem playlistu, Eva Farná, kapela Miraj a jejich společný hit Vzpomeneš si. Hit Radio City s vámi, no a nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale Česká republika se tento týden v podstatě jako vrátila do 90. let. No ne, přemýšlejte se mnou. K ekonomice státu se vyjadřuje Václav Klaus starší a v parlamentu se řeší sudetští Němci, jako... Kde je Ivan Jonák s diskolendem Sylvie, když ho člověk potřebuje? No když už návrat do 90, tak by to přeci mělo být se vším všudy. Na druhou stranu, jestli je tohle taktika našich politiků udělat reklamu na naše Hit Radio, tak stejně jako vždycky je to napadlo pozdě. No retro víkend jsme tu měli minulý týden.
1: But I just can't be with you like this anymore.

Dragon s jejich hitem Shark tady u nás na Hit Radio City. Dneska máme sobotu 16. května, je to oficiální den grilování a mimochodem taky Mezinárodní den ochrany koní. Takže jestli budete něco házet na grill, tak doufám, že to nebude koňská klobása, protože jako to by bylo dost cynický. Dejte vědět klidně, jak trávíte víkend a jestli třeba něco budete házet na grill. Jsem na WhatsAppu 777-937-777. Čekám na vaše zprávy. A jestli náhodou dneska grillujete nebo budete grillovat, tak hlavně neposílejte žádný fotky. Jo, tuhle provokaci si můžete odpustit. Děkuji a my už pro vás jdeme zase hrát jako první.

Co si budem povídat, ty devadesátkový hity nikdy neumrzí. Tohle je Chumba Wamba v éteru Hit Radio City. No a milá Praho, je to oficiálně potvrzeno. Tunel Blanka se v létě otevře i autobusům. Je to tak, rozjede se takzvaný tunelbus a Blankou se tak propojí Praha 8 a Praha 6, konkrétně sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy až na Davidskou. Během léta byste se tak tímhle spojem měli dostat z bodu A do bodu B tak plus minus za 20 minut. To plus minus říkám úmyslně, protože kdo občas používáte tunel Blanka, řekněme v takový sympatický čas, jo, třeba kolem 5. 6. hodiny v pátek večer, tak ví, víte, že je to místo tunelu kolikrát velmi často de facto parkoviště. Každopádně technologie jdou dopředu, no a třeba se na této trase budou používat autobusy z Harryho Pottera, které dokážou se vytvarovat do šířky 30 cm. Jsou třeba vidět v třetím díle, kdybyste si dneska večer chtěli něco pustit, no a tam se pak vejdou krásně mezi ty auta. Tady už ale pouštím tabáček a kapelu Činasky. Halo.

Na Hit Radio City Katy Perry a její Teenager Dream. Víkendový playlist pro vás pokračuje dál, no a čeká nás vlastně jedna z nejúspěšnějších písní v historii YouTube. Aktuálně se bavíme o více jak 9 miliardách shlédnutí, takže jste to viděl a slyšel každý. Jako fakt. Je to sice píseň o sexu, ale naspívaná tak romanticky, že pokud tomu textu někdo rozumí, tak vlastně u toho teče jako švestkový knedlík. No já vím, že slyšeli. Každý na planetě to slyšel. Despacito a s ním Luis Fonsi a Daddy Yankee. Už za chvíli tady pro vás na Hit Radio City.

Tohle byl George Ezra a jeho vlastně jarní hit Green Green Grass na Hit Radio City. Čas nám letí, třetí hodina tu za chvíli bude a já tady mám vaše zprávy o víkendových aktivitách, co jste mi psali. Díky moc všem. Honza mi napsal, že griloval včera a pak se na balkóně lekl svého psa a klobása mu spadla ze čtvrtého patra. Honzo, dobrý, chápu, naštvání, ale jestli si následně svýmu psovi z toho čtvrtého patra neřekl, ať aportuje tu klobásu, tak vlastně se nic nestalo a všechno je v pořádku. No a napsala mi mimo jiné taky Aneška, že si u grilování všimla jedné zajímavé věci. A to je ta, že její přítel u toho grilu vždycky stojí hrozně vážně. S takovou vážnou tváří a ona neví proč. Aneško, to ti řeknu naprosto přesně. Grilování je jedna z mála chvílí v životě lidském, kdy má muž pocit, že má kompletně situaci v tom jeho světě naprosto pod kontrolou. A věř mi, že takových okamžiků v životě moc nemáme. Tady už kapela Lucie s jejich hitem Marie na Hit Radio City.

0: Pecka Heroes na Hit Radio City, tady už ale naše informační okénko pro vás, nejnovější zprávy a taky novinky z hokeje.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko dál trápí sucho. V polovině května je u nás oproti obvyklému stavu sízných 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Současné srážky by mohly situaci alespoň mírně zlepšit. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia Amazon MGM Studios. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
1: Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené golmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Včera naši hráči přejeli Dánsko 4-1. Dneska 20 minut po 8 večer změří síly se Slovinskem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Tolik nejnovější zprávy a info o hokeji, teď ještě počasí. Dneska měříme kolem 15 stupňů, mraky se nás budou držet až do večera. Zítra dopoledne by místy mělo být polojasno, pak už na zbytek neděle zase oblačno a maximálky na zbytek víkendu kolem 17 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Dost bylo informací, frčíme na další hity. S vámi Tomáš Kočárník, krásnou sobotu všem. Hit Radio.

Fort Minor, tady u nás v éteru Hit Radio City. Za chvíli třeba Leony nebo kapela Vohnout. No a pokračuje nám velká kauza českého a pražského fotbalu. Určitě víte, na co narážím. Je to tak, dnes už legendární derby mezi Slaví a Spartou. Ano, ano. Všichni jsme to bohužel viděli, okamžik, kdy se hrací plocha v Edenu krátce před koncem utkání změnila na trasu orientačního běhu pro skupinu pavijánů s mozkem o velikosti pingpongového míčku. Ale pozor, je tu řešení. Ano, je tu řešení. Nově zřízené ministerstvo sportu, které doposud bylo užitečné asi jako padák v ponorce, teď přišlo s novým nápadem. A to je ten, že se udělá speciální rejstřík problémových fanoušků fotbalu. A já s tím souhlasím. A myslím, že by mezi problémové fanoušky měli být zařazeni i lidé, kteří úmyslně zvedají pravici. No proto vyšetřování bych měl tip, kdo by tam podle mě byl naprosto ideální zvláštní zmocněnec.

a tohle je jejich svaz českých bohémů v éteru Hit Radio City. Jinak, pokud nechcete, aby text této písně byl takovým popisem vašeho zítřejšího rána, tak to dneska s tím pitím, prosím vás, moc nepřehánějte. Na druhou stranu chápu, že je víkend. Za chvíli tu bude hit pro všechny milovníky kávy, bude Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato, ale ještě předtím tenhle ten legendární duet. Slyšíte dobře, Zayn a Sia na Hit Radio City. Je na co se těšit, jdeme zase hrát a díky, že s námi trávíte víkend.

Trochu té romantiky takhle při sobotě na Hit Radio City. Tohle byl Dermot Kennedy a jeho hit Kiss Me. No a dobrých zpráv, přátelé, není nikdy dost. Takže Praha, podržte se, posiluje péči o duševní zdraví. Což je něco, co se v pravidelných intervalech nedostává nikomu z nás. Buďme upřímní. Ale město teď dokonce představilo speciální sanitku, která bude pomáhat právě lidem s psychickými potížemi. A aby toho nebylo málo, tak se na Praze 4 otevře vůbec první akutní psychiatrická ambulance pro děti. V celé republice první svého druhu. Jsou to dobré zprávy, samozřejmě vám všem ostatním přeji, abyste tyhle konkrétní služby nikdy, ale nikdy nepotřebovali. No a tak je dobrý ale v našem hlavním městě dbát na tu prevenci toho duševního zdraví, tedy méně stresu, vypněte telefon, jděte do přírody a ideálně se vyhýbejte zastávce Anděl v jakoukoliv denní dobu.

0: Pokud znáte film Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, tak znáte i tenhle hit. Lana Del Rey a její Young and Beautiful na Hit Radio City. No a jestli jste obecně fanoušci filmů, tak nás sladíte v tu nejlepší možnou chvíli. Každý týden v tenhle čas je tu totiž naše pravidelná rubrika, kde vám doporučujeme nebo naopak nedoporučujeme novinky aktuálně v kinech. Tak je tady Ivo Alač s jeho dalším dílem Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. V minulém týdnu jsme tu měli koncertní film Billie Eilish, no ale teď je v kinech něco pro starou gardu. Iron Maiden, Burning Ambition je za mě fakt hodně vydařený dokument o jedné z největších metalových kapel historie. Přitom se za fanouška žánru úplně označit nemůžu a i když je uznávám a členy kapely bych poznal, tak žádnou desku Maidenu jsem se nikdy nekoupil, na koncertě jsem nebyl, ale i přesto jsem jako teenager nosil jejich odznáčky a to kvůli tomu silnému vizuálu, kterému se film taky dost věnuje. Skvěle koncipováno, zrealizováno, sestříháno i s dojemnou tečkou. Takhle si prostě představuju výborný hudební dokument. Hello there. That's right, it's Bruce. Úplně nejlíp to zhodnotila po projekci jedna zhruba 80letá paní, která říkala: "Sice poslouchám klasiku, ale díky tomuto filmu jsem naprosto pochopila, proč to lidi tak vzalo." Takže na Maideny do kina klidně vyrazte, i když je třeba vůbec neznáte. A chcete-li zjistit, co jiného teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

S vámi Hit Radio City a tohle byla legendární Pink. No a na závěr hodiny tady mám pro vás ještě jednu zajímavost ze světa. Obice na Gibraltaru se ládují nezdravým jídlem a na sklidnění žaludků potom jedí hlínu. Jo, jako fakt, vzhledem k tomu, že lidi jsou schopní úplně všeho, tak očekávám, že tak do půl roku budou konzumaci hlíny doporučovat na Instagramu různí výživoví poradci, tak jestli rádi zkoušíte nové trendy podle sociálních sítí, doporučuju už teď si nakopejte do zásoby. Docela pro vás ještě ale další skvělá hudba, no a teď Aerosmith.

0: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres, pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
1: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
0: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. V Londýně se dnes na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizoval protiislámský a dříve trestaný extremista Tony Robinson. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně vyjel posledním pokusem.
2: Mraku se jen tak nezbavíme, dneska celý den oblačno a maximální teploty kolem 15 stupňů, zítra dopoledne je slíbeno polojasno, maximálky na neděli do 17 stupňů, no ale odpoledne už by zase měly dorazit mraky a stejně tak to bude i v novém pracovním týdnu.
3: Hit Radio City.
2: Stačily informace, s vámi pořád Tomáš Kočárník, krásnou sobotu krásní lidé a rozjíždíme další hoďku. Hit Radio Flash Dance.

Hit Radio City s vámi, no a teď taky Justin Timberlake. A včera nám odstartovala část roku, na kterou se těší velká spousta tohodle národa. Přišel čas, kdy se experty na hokej stává přibližně 8 milionů lidí v tomhle státě. Což je naprosto v pořádku. Je to vlastně taková jako součást té české kulturní tradice. Předpokládám, že nás teďka ladí jedinci, kteří už si dali vlajky na zpětná zrcátka. V pohodě, v pohodě. Každý podle svýho. My pro vás jako každý rok máme speciální hokejový servis, kde pro vás máme ty nejčerstvější novinky. Pokud chcete mít přehled například o zápasech, tak jako rychle, stručně a z první ruky, tak přidáváme i speciální příspěvky na naše chlubítka, tedy sociální sítě Facebook a Instagram Hit Radio City. No včera, co si budeme povídat, bylo to s Dánskem pod kontrolou, 4-1 bez problémů. Je to ale krásné roční období. Dneska hrajeme znova. Je to něco, co vlastně spojuje velkou část tohohle národa. Je úplně jedno, jestli koukáte v dresu, v pyžamu, na zahradě, v bytě, s přenosným rádiem, jestli jste někdy drželi hokejku v ruce, jestli jste to v životě nehráli, všichni mají jedno společné. Všichni vědí, že to trenér dělá úplně špatně a že oni to přesně přece vědí, jak mají hrát. Ah, no je to nádhera. Jaro

0: Další hudební legenda v našem playlistu, tohle byla Anastasia, s vámi taky Hit Radio City, krásnou sobotu všem, co nás ladíte. My už teď ale hudebně vyrážíme do našeho českého rybníčku, a to s jednou z nejhranějších a vlastně nejvíc populárních kapel tady u nás v současné době. I přesto, že na to nevypadají a jsou pořád mladí a pružní, tak letos slaví už 10 let svojí existence tady na české hudební scéně, a to s brusunovým albem, který se jmenuje Tomodachi, což v japonštině znamená přítel nebo kamarád. No a pokud tady teda mluvím o česko-japonském zpěvákovi, tak už musí být jasný, kdo je na pořadu dne. Jestli jste si někdo myslel, že to je Tomio Okamura, tak doporučuji méně koukat na zprávy a víc užívat naše hity. Kapela Mirai a jejich pecka Chci tančit, další v pořadí tady pro vás na Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Život plyne dál.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy, společný hit We Pray tady u nás v éteru Hit Radio City. No, a pokud máte doma psa, což má v Česku přes 3 miliony lidí, prosím vás, tak teď bych tu pro vás něco měl. Praha 7 bude totiž mít speciální psí hřiště. Rozhodla o tom rada a bude přímo u Vltavy, tedy nádherný výhled, a bude místo betonové a asfaltové plochy minulého parkoviště. Takže místo auta tam zaparkujete vašeho domácího mazlíčka, aby se tam vyblbnul, vyřádil a doma už moc neprudil. Teď mě napadá, že ze stejného důvodu se muži posílají na fotbal. Akorát ti psi se někdy chovají lépe. No, nicméně, nejdřív se musí vypsat veřejná zakázka na tenhle projekt, aby to někdo vybudoval, no a celkově by to podle prvních odhadů, prosím vás pěkně, ano, prvních odhadů, mělo stát 12,5 milionů korun. To psí hřiště, no, což nejsem expert, jo, ale přijde mi to jako docela dost. Ale třeba tam rovnou vaše domácí mazlíčky ostříhají a vám udělají pedikuru. Tady už pro vás ale v rámci našeho víkendového playlistu další nálož hitů. No a teď si bere slovo

0: Jasmine Thompson, Hit Radio City s vámi. No a po víkendu je zpátky jediná soutěž, kde být normální znamená v podstatě prohrát.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak. Hra pro lidi, kteří nikdy neodpoví správně a jsou na to hrdí. Přátelé, 10 otázek a je to na vás, abyste řekli špatnou odpověď, úmyslně špatnou odpověď. No a kdo je nejrychlejší a nejvíc mimo, bere všechno. Tento týden jsme rozdávali vstupenky na Body and Soul Fest v Botanické zahradě, no a příští týden nás čekají další soutěžní kola. Každý všední den mezi 3 a 6 hodinou v naší odpolední show tady na Hit Radio City. Tak jestli si s námi chcete zahrát, nezapomeňte nás sladit od pondělí do pátku. No a čím víc jste divní a rychlí, tím líp pro vás.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

Daša s hitem Austin v éteru Hit Radio City. Máme 16 hodin a 48 minut k tomu. Tyjo, ten čas letí, co? Hezké sobotní odpoledne všem, co nás ladíte. Přeju ho i těm, co nás neladí. Doufám, že užíváte víkendu podle vašich představ. Pokud se to úplně nedaří, tak snad to bude lepší. A hlavně doufám, že máte dobrou náladu. Moudrý ruský spisovatel Turgenev řekl totiž, se špatnou náladou se stárne hrozně rychle. Tak mějte dobrou náladu, prosím vás, ať nejdete do předčasného důchodu. Bez takto finančně tady v tom státě není žádný terno. Za chvíli už přidám nejnovější zprávy, teď ale pro vás jdeme zase hrát, no a slovo si vezme Alan Walker.

0: Niko Santos na Hit Radio City, za chvíli už pro vás další hity, teď ale naše informační okénko, jsou tu zprávy.
1: Hit Radio.

0: 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Některé evropské země údajně jednají s Iránem o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Irán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Siamenu australské dvojici 24-26 a 16-21. Při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
1: Co se počasí týče, tak zataženo. Večer by mělo ale ubývat té oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska do 15 stupňů. Zítra ráno jasno nebo polojasno, přes den zase mraky. No a k večeru zase vyjasňování. Maximální teploty na neděli kolem 18 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City.
1: Tohle byly nejnovější zprávy a počasí. S vámi už zase Tomáš Kočárník a rozjedeme naši poslední společnou hoďku. Jak jinak než hity.

pesnička For Life z Féteru Hit Rádia City. No a prosím pěkně, máte Instagram? Budu předpokládat, že ano, protože co jiného taky v dnešní době dělat na WC, že ano? Možná jste to zaregistrovali, ale tahle sociální síť, kterou já pracovně nazývám chlubítkem, protože o ničem jiným to tam není, spustila nové vylepšení, které se jmenuje Momentka. Pokud tuhle sociální síť máte, je to taková malá kolonka vpravo, když si rozkliknete zprávy, kde můžete se aktuálně vyfotit a nazdílet to ostatním. Prosím vás, nic se nedá nahrát do tajtý funkce z galerie. Prostě se fotíte takzvaně hned live, no a podle toho ty fotky taky vypadají, že jo? Za posledních pár dní jsem viděl, ačkoliv jsem to do života nepotřeboval, několik mých známých během návštěvy na WC. Takže pokud používáte Instagram, ale tyhle fotky vašich známých nebo kohokoliv, koho sledujete, nechcete vidět, nechcete to zažívat, tak se to dá bez problémů vypnout v nastavení. Vnímejme to jako další díl skládačky v rámci prevence duševního zdraví. Tady už ale jdeme zase hrát v našem víkendovém playlistu na Hit Radio City. Za chvíli Rosé a Bruno Mars, teď ale R.E.M. a jejich pecka Everybody Hurts.

Rosé a Bruno Mars. Tenhle jejich konkrétní hit určitě znáte, jmenuje se APC, což mimochodem pro vysvětlení je korejská hra, během které se pije alkohol. Ano, nemáme to jenom my. Osobně by mě tak jako zajímalo, jak by se jmenovala česká hra, u které by se pil alkohol. Jako, nebudu vám lhát, pár názvů na tu hru mě napadlo, ale nejsou ještě úplně publikovatelný v tenhle čas, takže bych od toho raději ustoupil a pošleme tam rovnou další hity. Ale teda máte nějaký tip na to, jak by se ta hra mohla jmenovat, klidně mi napište na WhatsApp. No a já mezi tím posílám třeba kapelu hodiny, bude taky Kalec a jeho nejslavnější hit C'est la vie, ale ještě před tím vším Taylor Swift.

Hit Radio City s vámi, taky kapela Hodiny a jejich hit Souhvězdí. No a v rámci letošního mistrovství světa v hokeji mám tady pro vás několik tipů, kde můžete koukat veřejně. Protože co si budem, sehnat místo v hospodě není úplně snadný, takže mezi nejpopulárnější místa patří samozřejmě Riegerovy sady, to už je taková ta klasika. Přenosy jedou taky ve Žlutých lázních, no a možnost máte například i na Rohanském ostrově a ještě na několika místech po Praze. Samozřejmě je to pak úplně jiná atmosféra. Víc hlav, víc ví a zároveň společná radost i společné naštvání. To má pak úplně jiný rozměr, pokud se to dělá ve více lidech, což platí i pro jiné aktivity. No, ty bych případně nechal na jindy nebo nechtěl rozebírat teď, protože to se hodí až po 22. hodině, takže tam rovnou pošlu radši další hity.

Jedna z nejvíc uklidňujících písní na světě. Bez debat. Havajská legenda, úžasný hudebník, velký bojovník za lidská práva, bohužel, který se stal legendou až po svém životě. Izrael Kamakavi vo Ole a jeho hit Over the Rainbow. No a mimochodem, na Facebooku Hit Radio City jsme včera rozjeli fakt jako zajímavou anketu. My se vás totiž ptáme, kdyby byl váš život pohádka, jak by se jmenoval? Máme tam v komentářích už od vás parádní tipy. Osobně můj favorit je aktuálně Šťastný smolař. Vzhledem k tomu, co jsem dneska zažil opět na hlaváku i za bylýho dne a co jsem tam potkal na lavičkách za drogově závislý, tak můj aktuální tip je Perníková chaloupka, ale klidně mi tam napište ty vaše tipy. Čekáme na odpovědi v komentářích pod příspěvkem na Facebooku Hit Radio City. Tady už pro vás do té soboty další hity a jako první rockstar od kapely Nickelback.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 000 dětí. Na základě průzkumu společnosti Siofaktor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 000 z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Uhynulá veleryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kitovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.